se třeba zády otočíš. Jsou chvíle, na které nezapomeneš.

neviděl. Zůstal sám, sám, sám a neslyšel. A tak měl, co chtěl, zlatou klec a těžké sny a s tím dál, dál, dál životem šel.

ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší. No tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy,

Krásnější bylo, když se ozval známej signál a místo počtů prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

panoramatu mezi horama tu sleduji. Panu Pololvici z horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti pero řízek, jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguli, strýce Kaliguli, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl s Karosea, netušil, že je volovinou hra.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na bivoje Zemana.

Na jedný noze špatně nebyla, na obou na jednou jsem to já. Koukni se z okna, trochu sněžilo, bude víc do čepic, přibyde hlad.

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě. A obrátil oči v slovu.

k mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

ten arabský kluk prý střílel, jako by tančil a usmíval se, jako by si plnil sen. A ona klečela v manželově krvi, kluka pak střelili do hlavy a ona stále nechápavě držela mužovu ruku jen. Ach Bože, neprosím tě o

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, leco zvím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlad v andropauze sází.

kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra i ciankály, kolibřík i papiňák. Neprosíš a nemáš strach, i když...

0: Daná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

Starého Inka, monument času, a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží, jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řítí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

0: mimo že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě vyslechnout. Od té chvíle už nejsem sám, mám mluvícího koně.

ale i šedivej mrak. Má svoje kouzlo a tak dál šlapu světem a pod námětem všedních dnů z maličkostí skládáš prostý štěstí. Pozoruju děti v parku nebo slunku na polárku a úřady, jak se zvolna budí. To je recept, jak se nuda

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když vám váš kamarád zdrhne i s prachama, které vám půjčili známí. Poněkud zklesle sedíte v křesle,

0: krátce po páté.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

až ledy pobolí, bejt váma nevnímám, když jsem tam zabolím.

aklutus žeslan. Měnil bych pravdu belhaní, v častušku hudbu varhaní, plet dobro se

odpych do nuly. Potom budzi polštář

jestli ti to pomůže, no tak se třeba rozčil. Pár bod tepe po chodbě, jak pod kladivem kov. A tak koukáme se dál.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Prudíme tmo, nejprve tvou a pak mou. Prudíme

manquement. Brûlis maintenant les preuves de vos opaquements. Takže co teď se mám naučit podvádět tebe, kterou jsem v náruči koltáři přiváděl, a to vážně svůj slib takhle zjebem sobě i Bohu na očích. Co je svoboda, co je nepohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli přebrodit moře jako řeku.

cesta, co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli přebrodit moře jako řeku. Co je svoboda, co je nepohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli

sobě jak havrandí, v tom spojence zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li, šel by ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat k

0: nechtví, nic neznám, ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat, každým odmítán.
1: Kdyby tady byla taková paměť,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je neděle a na chodbách to voní rajsky a svíčkově a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15x trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná.

Je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach dosedá do vlasů, krásné máji a sám Count Basie ví,

máte, tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je svartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou, zkrátka nemůžeš.

srdce všech vandráků z Čech. To nebyl hřích po nocích, než po kytáře sáhla, tak nám chleba kradla.

od pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec smekne.

spatří vlak a znovu klesna vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se bejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal, našel oblíbený lokál zabedněn.

jarní počasí. Všude úprk místo chůze, pošmistr se zamknul v hrůze do kasy. Vlak se, ženy, vlak se řídí.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, ty šlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil. Ten rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolet.

očima jako léna, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, u starých spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

doma, Natašo, lásko. Dvakrát ztracená a dvakrát získaná a po třetí navždy prohraná.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Někde mezi námi, někde vprostřed nás, jednou za rok přijde Děda Mráz.

někde mezi námi jako desetník. Na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem zdravý.

mi sedí tady čas, v ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval a knížky zavíral.

malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem zdravý.

co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak se rovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí po domu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

moros te zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá Primo Levi, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál, já bych si jen přál.

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, vodu kvasu v okra.

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku, a proč nemá

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Snad se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se to opravdu krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí na to cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály,

motýlí vítři a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si tak křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí, ptání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem.

šťouchni si do jehly. 50krát běda, ono mi to nedá, cuká mi to kolenem. Něco na mě se dá, člověk teda hledá, kam s tím těžkým břemenem. A tak zamknu chajdu, do hospody zajdu, nedbal

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

okýnku orloje se loutky uklání. Hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli a lidé přejou si šťastný, šťastný.

světlý. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři píva recidíva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese. Je tam voda jako v plese. A tak jsem vzal k vodě roha, nebyla tam ani noha. A jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese. Je tam voda jako v plese.

Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahých.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Chtěl bych cítit slunce a pálit do vychladlých dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese šroupání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce.

širýho kraje. Mokrou trávu pohladím, z kopců pára stoupá, a nebo je to dým. Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Chtěl bych s tebou být,

tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspěch, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout našim klíčem, už je pozdě, milý slído, ten klíč

Flído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný. Teď se spohnul od té brány, odchází.

mnou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Pučálkovec a Mina, tu sedě v ně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba. Bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

ani ten mulatatý tapetě. Chybí ti někdo, kdo se spálí čajem, co neseš kombiné, nebo se ožen s papagájem. Ostatně proč ne, proč by ne?

Až vysvlčíme svoje těla z hadích kůží, vstekná zase o malý kus povyrost. Pak oceníme trny mrtvých růží, co snad probudí naši mysl opět na lidskost. Až okusíme hořkost vlastních stínů, dohoní nás naše temné svědomí, kdo sundá z nás

Jen sepnout dlaně a v sazách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat márně v úlevnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit. Jen sepnout dlaně a v sazách s pokorou.

Jen se pnou do dlaně a v slzách s pokorou své činy světu popustit. Nedoufat marně v úlevnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit. Jen se pnou do dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlevnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit.

0: vlády, těch, co změnili negativa na klady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jedna.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí

znávce nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on

zvednuto ja, a nebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

snad bych se měl taky hnout. A šel

roky osud můj. Ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím.

taky osud můj. Ona mi řekla čáry šíří, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedí, drazí a milí, a teď už

Mám dny, kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no značně.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot.

tají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašlání. No jo, no. Zase nic.

Za sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš na jednou ruce.

0: je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

ruky umíme jako loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

nezasloužím. Dostal jsem psaní doporučeně a přišlo psaní i mojí ženě, že jsme zasledovaní.

центра. Oči a uši zalepili mi a taky duši, pravda mi svítí.

kvůli technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe pokojí mít.

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání, já bych byl ochoten všechno za něj dát.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

Boha. Zuzana je vlastní. Šmejdí drají auta a nám stéká pod pozádech. U kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie. U vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahotný. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas. Na papíře salámových obědů každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky. I pod stolem v nádražní hospodě všude je šance.

no tak honem honem. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Čtvrtoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayernmotorwerk. Přiváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Rve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané veve, blinker uražen, reflektory roztříštěny, do kován rozšklebený kufr, barunky na vranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Piváři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel. Prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tříští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy, fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepis, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prostím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Proseku.

moderna. Tra la la la la la la, tra la čtyři řezaní. Život je dílo ďábla. Třeba jo, slečno, třeba ne. Odpověděl jsem břitce, co víc.

za nej. Těsně po čtyřicítce já vidím život prostince. Možná, že je to studna a tak se držím hostince. A líbí se mi údna, tráva postmoderna. Tra la la la la la la, tra la šizřezanej.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát. Za okny netopíři svou můry na noční bál. Učím se tiše říkat, počítat jména všech hvězd, tajemství této noci, než ráno vybledne svět. A tma je jako v ranci,
2: na krok nevidím,
1: podle šně snělek tanci.

všechno, jak se zdá, vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš, klidně říkej si.

ruku na poslední pozdrav zvednout. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál.

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu, rozhlídnu, pak snad. Zase najdu ženskou,

večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení o konci světa. Je konec představ, konec snění.

Potřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzájem.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: luka.
1: A kachna vodní s peřím zelena.
0: Kachna.
1: Jak duhovými barvami, když
0: hra. Nechceš chlebíček.
1: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
0: Už to prostě nechci nikdy podstupovat znova.

0: večírek jedna báseň. Sovovy mlýny melou pomalu a jistě. Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny, zrývej mne, zrývej, nekonečno.

0: špatných jsem vyštvaný morovým puchem království.
1: Vypadni.
2: Surové křiky.
1: Dveře jsou tam.
0: Odcházím smrtelně raně. Hory snů v makrokosmické hory.
1: Tak dobrou makrokosmickou noc.

láska míří na správnej směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

ledničce korají zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

Té loužičky se stávaj louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utrápí.

0: chlastem lásky škrubí. Má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Živá voda v moři hudby. Rad.

0: pohledy, pohyby. Těla se potichu, pomalu.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Když jsem sníral čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech mám

таких машин. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí.

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

1,40 svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s pupinou zvedál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střetnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skal křižníku Bismarck, ten musí dolů jít, jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

Talmud našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když vůd se potopil. Šest chmurných nocí už vůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

studené oči, slova co pálí, za chvíli stěží si mávneme zdáli, zdali se zdáli, ty chvíle žnoucí, ptám se teď sebe, je čas se loučit.

hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo,

metrů na schodech, tam se dějou divy. Tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní.

Tíme čas i litry pohonej hmoty. Ty hmoty nejsou moho, kde kola má můj vrzavej král. Od bavy zkuši ho má. Šetříme čas i litry pohonej.

0: pan kníže pozval ke jíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

ty, a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje, a špína v duši ta se hravě skleje.

Zbýval nám jen den, vyšli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl.

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena. Dlouho do noci jsem hladil její vlasy zlaté.

děvče, jak to říct, oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kivy, o to nic. Ale jak to říct, tvý dlouho brvíčivy, jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

21:40 svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s pupinou zvedál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí, to hned bys nespočet. Torpéda v bocích leží, tak mírná na pohled. Stroje mají sílu výků, hned plavbu změní v let. Tak to je křižník Bismarck s ledopadským se střed. Dnem i nocí po něm slídí posádka lodi hůd. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť. Na skal křižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

pochod našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když hůd se potopil. 6 chmurných nocí, už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po 6 dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck 7. dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět. Už jsem prošel celý státy a teď táhnu zpět. Kdybych si ale v světě mohl ještě něco přát, tak slyšet zase se

když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nevím. Já cítil dál, že v ústech mám

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

poplach. Snad strachem, nebo že ten čert je po čertech hezký chlap. A když zbyly kosti v talíři a nebylo co pít, čert si zvlíká košily, že můžou na to jít. Poprvý to bylo nesmělý, aby se neřeklo. Taky udělej si pohodlí, když myslíš na peklo. Však po pátý a po šestý to už je jinačí.

krásna vystať z kávy kouřem, zrak utírat jítro celem, spršit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem. Schladit tváře, poulání, éterické oleje pak, vykousat z drahlovu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

pomozte mi na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

že dám ti první pusu. Zase stojí u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srab.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se

Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl ceduličku.

na dlani zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší stále.

Rozlité smetaně, reflektory kreslí pruhy do bílé tmy a lidé na svých cestách působí poněkud zmateně a ptají se, kde jsou a kdo jsme vlastně my. Mírně rozčílený pán jako vystřižený z komiksu a dáma, která slova používá jako zbraň, ale tlačenici.

od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy. Oba dva spolehlivé na cestě živé, to se zas nechat musí. Nad hlavou

autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale ta šidil tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme je tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze určitě ten žlutý. Skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou v řesoviště. Teď je mu krásně, toho už peze určitě ten žlutý. Skotskou krajinou přelétá

se jí ctí, ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netadím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou.

byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým.

lahev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav z

Rádio Folk. Plavba na folkové vlně.

na vodě, červen 30. Stromy umývají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla z

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Snad v ní tisíc trpajzlíčků kladívkama buší. Snad se jako melon na dvě půl.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků prověty tvý slovy já nikdy nenachytám. Jak klečím

zprávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víc, co dohlíbe si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach. Lidé

záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

Ladies va to zaś. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

sam lehce vzdychnou, situace je mě dráždivá. Až chvíle bude zralá jako jahoda, pak první herec praví, elegantní, dravý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

romantiku, netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

trouby. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

tak proč nám slzí oči, není přece víte, jako z hůru stoupá. Tak proč nám slzí oči,

čas od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

0: Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí pany dnes novami temnělo. Studijní výsledky nám byly houby platné, ze všeho nejvíc mysleli jsme na tělo.
1: Ze všeho nejvíc mysleli jsme

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetum mobile vložila. S očima do kořán, tak do mých plicích strýpků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král. Chutnala

Když jsem měl vína dost na klíč a byla zima, zůstala se mnou klidně v bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima, jenom Jošánku neupleť, fakana. Vypnula plotínku a otevřela dveře, svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet, voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

Jako u starýho klin průklapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Jako u starýho klin průklapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Rozhlížíš se.

Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám. Tu a tam se někdo spustí.

Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy. Dnes už i pozdě je dříve než včera.

už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

Maminka, mutec. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí, i když nic nevidíš.

tak už se jenom tiše míjí. Nejistí a zaražení, stopy bod kaluže vpíjí. Dva blízcí jsou odcizeni, tráva se snaží asfalt protkat. Teď umírá pod dálnicí, museli se na schvál potkat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Deneb.
1: Jede rychlík do neznáma, jede rychlík do nikam. Mašina je stará dáma, z kotle pána uniká a strojvůdce

načekanou do údolí. Nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona. Pomalu otevřít oči, nás nedostanou, čas neotočí.

sami dva a s náma plačící nebe. Tančíme do rytmu na tři doby, já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka, ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě, sestro hudebník.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Halo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Dávno už polích stichnul pokřik vran, měsíční záři vločky poletují tu a tam.

Barcelony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat. Není proč

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu,

etáže a už ho taky děsí. Jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si? Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu,

Hledáme, proč být sami, hledáme, proč být spolu, hledáme štěstí v lásce a taky v alkoholu, hledáme teplo těla, když samota nás zebe, hledáme

a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál. Tramvaje plují tmou pomalu, v ulici cítím déšť z kanálu. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

dálce už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár,

za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

stálo přikrčené, připravené ke skoku. Noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek. Zda ho opustila, či jen pro něco šla. Vrátila se pozdě, myslel pozdě na všechno, ale někdy je dojedeno a talíři není vidět dno. Stála na nohou tak vratce, jak jejich manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla, miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les. Odrazem ve skle viděla jeho tvář. Něžnou tvář lučištníka, jemuž zatajili, že existuje luk. Tvář spáče, jemuž vzali sny.

můžeš-li odpust i ty, pevný břeh je vždy za mořem chyb. Ale miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Jenže co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš?

Vidím ti všechno, ale nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomí, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, bolí byla jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, lecos vím a zbytek tuším, dvě, tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlad v andropauze

Svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

běží klesu a ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Dominik je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.